0: Zdrav vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou při vědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
1: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
0: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
2: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká tak, že jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionů. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 0,5 milionu korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už pátý triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovinska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alpe d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl Slovice premiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: 2 české tenistky v pátek postoupily do semifinále turnaje WTA v Praze, a to Barbora Krejčíková, která v českém derby porazila Dominiku Šalkovou, a o místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která na štvanici v Praze uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouskové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: kuřicí. Ale hlavně,
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
2: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
3: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionů. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 0,5 milionu korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už pátý triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovinska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alp d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Vince říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer. Řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R. Kdo nemá R, ztrácí charakter.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 5.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne, zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali, pokračuje tam vyšetřování. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání Zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě Zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl křeslo vicepremiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Dvě české tenistky v pátek postoupily do semifinále turnaje WTA v Praze, a to Barbora Krejčíková, která v českém derby porazila Dominiku Šalkovou, a o místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která na štvanici v Praze uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouskové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

vědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni spláčet.

Já koukám z hůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí, už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou při vědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
2: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
3: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionu. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 0,5 milionu korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už 5. triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovinska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alp d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy v 6 hodin. Hezké ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. No a na rozjezd toho sobotního dne dávej ber Saglantofy.

0: Tolik Ivan Mládek. Na Českém impulzu hrajeme české písničky 60. až 80. let. A za chvíli pro vás máme písničku z filmu Kdyby tisíc klarinetů, tak abyste to věděla. Máme tady sobotu 25. července, krátce po půl sedmé vám nabídneme duety Jiřího Korna, a to v naší hudební dvojici. Když jsme u té muziky, rád bych upozornil na reprízu hudebního kalendáře. Tentokrát se věnujeme písničce Ten vůz už jel Marie Rotrové. Jak písnička vznikala, to nám řekne autor hudby Jiří Zmožek. Poslouchejte v 7 hodin a 50 minut. A taky pro vás máme tip, kam vyrazit třeba už dnes. Středočeské hrady, Žebrák a Točník se rády pletou, ale mají vůbec něco společného? Tak to zjistíme v rubrice Máme Česko rádi v 10:30.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Sobotní ráno na Českém impulzu za pár minut po sedmé. Zpívat nám bude Hana Hegerová, Bože můj, já chci zpět, a taky pro vás máme víkendové hlasování. Na vodu v létě vyráží na 700 tisíc Čechů. Úseky bez nákladní dopravy smějí splouvat z půl promile v krvi. To znamená zhruba 20. No a teď otázka na vás. Souhlasíte s tím, že si vodáci smějí dát pivo? Ano nebo ne? Svůj názor prosím vyjádřete na Facebooku Českého impulzu anebo nám napište WhatsAppku na číslo 734 787 981. Tady je Český impuls.
1: Stařičký autobus

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: České písničky celý den na Českém Impulzu. Po půl sedmé budeme hrát Marcelu Hlanovou a písničku Žárlím. Budíme se do soboty 25. července a jaké přinese počasí, o tom právě teď.
1: V sobotu bude slunečno a teplo. Čeká nás jasno až polojasno s teplotami 24 až 29 stupňů.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Petr Novák na Českém Impulzu. Za chvíli už pro vás máme písničku Jiřího Korna Já půjdu tam a ty tam s Helenou Vondráčkovou a potom Ne maestro s Nadějou Konvalinkovou. Je to hudební dvojice a jsou tu duety Jiřího Korna.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Vzduch.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

na českém Impulzu duety Jiřího Korna v naší hudební dvojici. Za chvíli 7:00, do té doby nám bude zpívat třeba Lucie Bílá písničku Amor Magor. No a taky je nejvyšší čas, abychom zmapovali počasí po celé České republice. Pokud máte chvilku, tak nám napište, jak je právě u vás, kolik máte stupňů. Pište na 734 787 981. To je naše WhatsAppová linka.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
3: Dobré ráno. Na český trh s nemovitostmi se po ospalejším začátku roku vrátily velké obchody. Investoři za české komerční reality, hlavně nájemní byty a kanceláře, utratili ve druhém čtvrtletí více než 24 miliard korun. Letošní objem investic sice podle odhadu expertů nepřekoná nebývale silný loňský rok, zůstane ale nadprůměrný. Největší transakcí byl prodej 760 bytů v pražské Písnici. Rezidence a kanceláře tvořily ve druhém čtvrtletí největší podíl na trhu. Na nájemní bydlení připadalo 41% investic. Nad fungováním chebské porodnice se vznášejí otazníky. Její budoucnost by totiž mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. V Chebu se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzuje, že budoucnost některých méně vytížených zařízení se bude řešit.
4: Máme expertní pracovní skupinu a my chceme, řekněme, do podzimu dát na stůl vlastně novou koncepci gynekologicko-porodnické péče v České republice, protože máme nejnižší porodnost v historii od Marie Terezie v této zemi a musíme na to reagovat.
3: Zástupci Karlovarského kraje potvrdili, že konkrétně v Chebu počet porodů klesá. Anglické hrabství Essex halí obrovský černý dým. Zemědělským objektem totiž otřásla masivní exploze a pak začalo hořet. Místní obyvatelé uvádějí, že vybuchly domy a do nebe vyšel hřibovitý oblak dýmu. S rozsáhlým ohněm bojuje stovka hasičů. Záběry z místa ukazují velké sloupy tmavého kouře, které jsou viditelné na vzdálenost několika kilometrů. Podle některých informací vybuchl sklad hnojiv. Fotbal je zpátky. 4 zápasy odpoledne a večer odstartuje nový ročník první ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Tenhle duel startuje ve 20 hodin. Od 17 hodin se pak budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Slovák Branislav Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A ještě počasí, dneska čekáme slunečno a teplo. A teploty mezi 24 a 29 stupni. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. Mám pro vás samozřejmě muziku. Právě teď přichází Iveta Bartošová a její tichá píseň.

0: Krásné ráno, posloucháte Český impuls, teď máme 7 hodin a 13 minut, za 2 minuty čtvrt na 8. No a vy už vysíláte s námi, píšete nám, jaké máte počasí. Právě teď je 11 stupňů Celsia ve Staré Boleslavi, kde nás poslouchá Martina, děkujeme. A napište i vy na 734 787 981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Sobota 25. července. Máme pro vás reprízu hudebního kalendáře pro tento týden. Tentokrát probíráme hit Marie Rotrové Ten vůz už jel. Jak se tahle písnička rodila, tak to nám řekne Jiří Zmožek. Bude to v 7 hodin a 50 minut. Budeme taky nakupovat na newyorském Manhattanu. Co se tam dá koupit, tak to zjistíme od našeho cestovatele Jirky Kolbaby přesně v 2:30. To nezní tak špatně. A ještě jeden tip z našeho programu. Halina Pavlovská poradí, jak přežít sex. Poslouchejte přesně ve 16:45.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

Jara Špinarová, Petra Janů, to máme mládež tady na Českém impulzu, 7:19. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a my se vás o tomhle víkendu ptáme na to, jestli souhlasíte s tím, že si vodáci smějí dát pivo. Na vodu v létě u nás vyráží na 700 tisíc lidí. Úseky bez nákladní dopravy smějí splouvat z 0,5 promile v krvi. To znamená zhruba 20. Hlasujete na Facebooku Českého impulzu, píšete i do komentářů, jako třeba Draha. To záleží na každém člověku, jak se cítí a jak riskuje se svým životem. Ale jedno pivo snad neuškodí. Jak to vidíte vy? Facebook Českého impulzu nebo nám svou odpověď napište textovkou a to na číslo 734 787 981. A nebo to klidně může být A tohle už je Eva Pilarová a Vádemar Matuška.

0: Tolik Petr Gottwald před půl osmou tady na Českém impulzu, za chvíli Lenka Filipová věnování. No a před námi jsou informace o počasí a pozor, dobře poslouchejte, protože tentokrát to bude velmi, velmi rychle, aby vám to neuteklo. Čekáme slunce a bude teplo, jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost

0: Sobota 25. července, posloucháte Český impuls, teď máme za 5:45. No a Marta Kubišová bude zpívat a Petr Janda bude mluvit. Před námi je písnička Sympulzovic z krabičky, je to Depeše.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Marty Kubišové si velmi vážím. Depeše, to je moc nádherná písnička. Jedna z nejlepších, kterou napsal Karel Svoboda. Je to strašný, jak vlastně měla zákaz činnosti. 20 let si nezaspívala. To je pro zpěváka naprosto smrtící. Ale Marta se přesto zvedla, zpívá znovu a dělá spoustu jiných věcí. Tváří se, že jí to ani moc nepoznamenalo, ale já ji obdivuju. A Depeše je stejně silná dnes, jako když ji natočila v roce 66.

0: Tolik Michal David a non-stop, blíží se nám 8 hodina, teď máme 7:45 a 2 minuty. Každý člověk si pamatuje zlomové okamžiky svého života. A jeden se váží k písničce Ten vůz už jel. Zavzpomíná na to autor hudby Jiří Zmožek. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Zmožku, mám pocit, že jste o písničce Ten vůz už jel pro Marii Rotrovou mluvil jako o zlomovém songu, je to tak?
3: Ten vůz už jel má taky zvláštní historii, protože tam začala taková dělící čára mezi mou tvorbou ostravskou a v úvozovkách řečeno pražskou.
2: Vy už jste ale tu nahrávku tehdy mělo hotovou, sice jenom tak nějak pro sebe, ale už existovala.
3: Měl jsem to v takovým tom, jak jsem tomu říkal, že jsou to texty z londýnského telefonního seznamu, já jsem to zpíval kvázi takovou svahilštinou, s takovou řečí prostě, která byla John Mary a prostě jsem si to vždycky nějakým způsobem přizpůsobil, abych to mohl zpívat. No a tak jsem to připravil a našel jsem Marii Rotrovou tam v tom divadelku pod věží, měla zrovna nějakou zkoušku, měl jsem s sebou takový magnetofon, já jsem nikdy neměl studio ani nic, já jsem točil na magnetofon a to pro ty zpěváky stačilo. Tak jsem dal ten magnetofon a šel za to Marii, ona to poslouchá, zamyslela se, když to doznělo a řekla, tak s tímhle musíš jet do Prahy za Borovcem. A to je ta památná věta, která udělala ten vstup na tu Prahu. Toto je to období, jak jsem si vzpomněl na Láďu Čorta na Ostravu, tam ještě byly Meteor lásky a další věci, že jsme dělali Bílá java 250 a podobně, ale pak už jsem dělal s pražskýma a pak následovalo takové jako to velké sepětí s tím Zdeňkem Rytířem.
2: Nicméně tahle písnička je ještě dílem Zdeňka Borovce, co se textu týče. Hudba tedy Jiří Smožek, no a zpěv Marie Rotrová, Ten vůz už jel u nás na rádiu Český impuls.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Experti vyhlížejí další prezidentská veta. Středeční veto Petra Pavla k zákonu rozvolňujícímu pravidla rozpočtové odpovědnosti nemusí být totiž zdaleka jediné. Podle odborníků se rýsuje hned několik sporných návrhů, u kterých by prezident k vetu mohl sáhnout. Je mezi nimi rušení koncesionářských poplatků, zmírnění zákona o střetu zájmu anebo státní rozpočet. Prezident při odmítnutí zákona může prezentovat své postoje, moc těžkou hlavu si ale vláda z jeho vet dělat nemusí. Na přehlasování koalice potřebuje hlasy 101 poslanců, které bezpečně má. Většina vetovaných zákonů tak nakonec navzdory odporu prezidenta platit bude. Čeští hasiči už jsou ve Francii. Česko znovu vyslalo do Francie vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. U Bordeaux přistál v 6 večer. Sestava je daná, 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Do Francie vyrazil také vrtulník se slovenskými hasiči. Davy lidí mezitím utíkají před požáry ve Francii a taky ve Španělsku. Kvůli rozsáhlým lesním požárům včera úřady evakuovaly přes 200 tisíc obyvatel. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. V žádné z obou zemí ale nejsou hlášeni mrtví. Úřady podle agentury Reuters nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, který se nachází u města Bordeaux a je oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Evropa bojuje s požáry, Jižní Amerika se sněhem. Centrální Andy na hranicích Chile a Argentiny zasahla nejsilnější sněhová bouře za více než 20 let. Na některých místech leží až 5 metrů sněhu. Doprava je ochromená a desítky lidí zůstaly odříznuty od okolního světa. Podobně extrémní projevy počasí podporuje sílící klimatický jev El Niño. Hokejista Tomáš Hertl pořád vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Carolina. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nikdy nevyhraje.
2: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. Před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Carolina Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to si snad Sunday, ne? A ona, že miluje Carolinu, a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělala. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale dnesky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
1: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. A dodám i počasí na dnešek, budeme mít slunečno a teplo, naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: A ještě přidáme aktuální teploty. Píše nám Zbyněk z Nivnice, tady jasno 9 stupňů Celsia, Dáša hlásí 13 stupňů Celsia a to z Podřípu. Ozvěte se i vy 734 787 981. Já jsem Ludvík Pospíšil, 3 minuty po 8 přeju krásné ráno.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám.

0: Prázdninový program Českého Impulzu za chvíli promítá naše letní kino. Tentokrát to bude písnička ze seriálu Cirkus Humberto, Karel Gott, Krev toulavá. 8:12.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Máme tady sobotu 25. července, chystáme pro vás hudební dvojice o písničkách o mámách, anebo taky ranní písničky. Třeočeské hrady, žebrák a točník se rády pletou, ale mají vůbec něco společného? Tak to zjistíme v rubrice Máme Česko rádi, poslouchejte v 10:30. No a kdo má rád country, folk a tramské písničky, na toho taky myslíme. Večer po 19. hodině pro vás máme speciál. Celých 60 minut hrajeme právě takovouhle muziku na Českém Impulzu.

Ranní program Českého Impulzu, teď máme 9:15. A vydáváme se na vodu spolu se 700 000 Čechy. Tolik lidí vyrazí v létě na vodu na české řeky. Úseky bez nákladní dopravy smí spolovat vodáci z 0,5 promile v krvi. To znamená zhruba 20. Souhlasíte s tím, že si vodáci smí dát pivo? Reagujete na našem Facebooku, tam hlasujete. Píše nám Zbyněk. Ono na vodě se vždy cucalo pivo. Někdo víc, někdo míň, to samé na kolech. Chce to jenom s rozumem. A Iva píše... Proč asi někdo vymyslel nealko pivo? Někdo je pro, někdo je proti. Já zatím nebudu říkat skóre, to si necháme na později, až těch hlasů bude ještě o něco víc. Přidejte taky svůj hlas, a to na Facebooku Českého Impulzu a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tohle je Karel Kahovec, svou lásku jsem rozdal. Proč mě?

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli hned po půl deváté Dalibor Janda Žít jako kaskadér. Dnešní počasí si nejspíš řeklo, že v jednoduchosti je krása a proto plánuje krásné počasí, slunečné a teplé. Bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů Celsia.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

vyhraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hana Zagorová právě dospívala na Českém impulzu. Máme za 3:45. Hrajeme české písničky 60. až 80. let a právě tím se teď budeme řídit a budeme se toho držet. No a co máme před sebou? Tentokrát se objeví mámy, naše maminky v českých písničkách. Václav Neckář, táta, máma a syn a potom skupina Olympic, Slzy tvý mámy.
1: Hudební dvojice
2: a NEP 1+1.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: To byly mámy v českých písničkách. Před námi Karel Zich, Alenka v říši divů. Teď máme 3:15 a 4 minuty. Tady je Český impuls. V Liberci třetím dnem pokračuje festival Benátská s impulzem. Vypravíme se tam 9:45. Nabídneme rozhovory s Petrem Naděm a také s Richardem Millerem, které dobře znáte i z vysílání rádia Český impuls. No a přesně v 9 hodin budou připraveny zprávy a Iva Horáková.
1: Svět.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Uchazečům o vysoké školy kvapí čas, zájemcům někde zbývá už jen týden pro přihlášku do druhého kola přijímaček. Přihlášky se totiž na některých školách musí odevzdat do konce července. Platí to třeba pro Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Netradiční zásah za sebou mají karlovarští strážníci. Jížděli za mužem, který chtěl skočit ze střechy garáže. Přitom tvrdil, že je Bůh, anděl i ďábel v jedné osobě. Drama ale brzy skončilo. Ještě než přijela sanitka, dotyčný slezl ze střechy. Policii oznámil, že ho všechny špatné myšlenky právě přešly. V Chorvatsku útočily mořské želvy. Karety obecné jsou odpovědné za útoky na lidi, které se odehrály tento týden v kaštele ve Splitsko-dalmatské župě. Jednou z obětí želvího kousnutí je 13-leté dítě. Chorvatští záchranáři radí taková kousnutí nepodceňovat a navštívit lékaře. Dítě želva kousla do hýždí, dospělého pokousala na rukou a na zádech. Všechna zranění lékaři označili za lehká. Festivalová linka na Benátské s Impulzem chystá záludnost. Pozor by si měli dát ti, kteří ve festivalovém areálu ve Vesci u Liberce přespí po konci programu z dneška na zítřek. Speciální autobus s číslem 41 jede totiž naposledy v 10 hodin dopoledne. Mluvčí Liberecko-jabloneckého dopravního podniku Martina Poršová potom radí vyrazit na zastávky v okolí.
2: Návštěvníci festivalu, kteří zůstanou v areálu až do neděle, mohou využít 4 linek MHD, které do lokality zajíždějí.
1: Návštěvníci benátské můžou sejít dolů na zastávku Vesec u střediska. Odtud je už autobusy dovezou do centra Liberce. A dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Dariou Snigurovou. Valentová hraje od 1:30 odpoledne, Krejčíková od 16:45. A přidám i počasí na dnešek, naměříme až 29 a bude slunečno. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9 hodině naše zpravodajská redakce se znovu přihlásí za hodinu. Teď pro vás máme Petru Janu, Sásku, Má svět naději. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré ráno.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Sobotní program Českého Impulzu, máme 9 hodin a 17 minut, přejeme vám krásné ráno. Právě dospívala Věra Špinarová, za chvíli Michal Penk má Vzdálená v našem letním kině. V Liberci probíhá Benátská s Impulzem, tam samozřejmě nesmíme chybět ani my, a přímo z mobilního studia vysílali Petr Brožík a Renata Kuková a jedním z jejich prvních hostů byl zpěvák Petr Naď.
1: Jak se vlastně těšíte na to zahajovací antré tady na Benátské?
2: Tak já jsem už tu vlastně třetí alebo čtvrtýkrát na tomto festivale, takže to poznám. A odkedy to robí Impuls, tak to je aspoň dobře zpropagované, je tu veselo a já se těším samozřejmě.
3: Vy už jste tady nastínil část toho svého pracovního programu. Léto je dobou festivalů. Co vlastně má Petr Naď rád na těch festivalech?
2: No tu atmosféru. Lidé jsou prázdninovo zbláznění. Letné lásky, trošku vínka alebo iného pozbudiva. A hlavně idu za tými pesničkami pri všetkých kapelách. To je krásné. Prostě to je hudba, je jedna z mála posledných pozitívnych vecí, čo nám tu zostalo. Ja som rád, že robím muziku.
0: Děkujeme do Liberce, vrátíme se tam ve 9:45 a nabídneme rozhovor se zpěvákem Richardem Millerem, kterého taky dobře znáte z vysílání Českého Impulzu.
4: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: Karel Gott, svět má ty chvíle rád. No a za chvíli už Pavel Horňák a Kotě, hrajeme vám české písničky 60. až 80. let. Na Českém impulzu vysíláte s námi, píšete na linku 734 787 981. Děkujeme za vaše WhatsAppky. Zarachova píše Miriam, kde je právě 15 stupňů Celsia. Další zpráva přišla z nejzápadnějších Čech, Karlovy Vary 16 stupňů, to je informace od Honzy. A ještě tady zpráva z Poděbrad, Igor hlásí 18 stupňů Celsia, teď po ránu. No a počasí během dne nám bude dělat taky radost. Čekáme až 29 stupňů Celsia a tahle sobota bude veskrze slunečná.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tolik Jaroslav Vikrend v programu Českého Impulzu. Máme tady sobotu, v Liberci pokračuje Benátská s Impulzem. U mikrofonu Petra Brožíka a Renaty Kukové se zastavil Richard Miller a my si můžeme poslechnout malou ukázku z jejich rozhovoru.
1: Už nebudem nahý. Věda vás ta energie z těch lidí nasáváte?
2: Určitě, samozřejmě.
1: Co chtějí lidi třeba na takových festivalech? Chtějí hrát jenom hity? Co máte přichystané na Benátskou?
2: No, hity samozřejmě ty musí být, to by nám ľudia neodpustili. A okrem toho aj také pesničky, o kterých si myslíme, že zaberají a že se páčí.
1: Je nějaká, kterou si vždycky třeba Češi přejí, nebo že víte, že je to ta, co je nejvíc táhne?
2: Je to úplně všade od Šumavy k Tatrám po
3: Kromě toho máte radši třeba spíš nějaké svoje komorní vystoupení, nebo co je pro vás úplně to nejlepší, kdy
2: Viete,
3: vám skutečně jde husina?
2: Je v podstatě, pro mě je to úplně jedno. Já mám velmi rád komorné vystoupení, tak pro takých 400, 500, 600 lidí, kde můžeme zase v klude odprezentovat takovou tu, odvažujem se tvrdit, šanzónovou část mojho života. Ale takisto, keď sa ľudia takto na festivale odviažu, je to presne zase ten istý pocit.
0: Takhle to, že v Liberci na Benátské s Impulzem, která právě dnes pokračuje. Zpátky na Český Impuls, Michal David, každý mi tě lásko závidí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý

0: Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Úmorné vedro je zpět. Po chladnějším období se na přelomu července a srpna do Česka vrátí tropy. Příští víkend by nejvyšší teploty mohly dosáhnout až 36 stupňů. Typické letní počasí bez deště přijde od úterý. Jasno doprovodí až 28, kromě severu země, kde bude chladněji. Ve středu už bude kromě severu až 33 stupňů. Závěr týdne od čtvrtka do soboty se ponese ve znamení vrcholících veder. Znovu nás čekají i pekelné noci. Spát se budeme snažit až při 22. Vlaky na trati mezi Lysou nad Labem a Milovicemi stojí. Vlak nedaleko Lysé totiž zabil muže. Tragédii v tuto chvíli vyšetřuje policie. Mezi Lysou a Milovicemi jezdí náhradní autobusy. Horská služba má od začátku prázdnin už přes 500 zásahů, nejvíc asi 100 na Šumavě. Následují Jeseníky a Krušné hory. Nejčastějšími pacienty horských záchranářů jsou cyklisté, často se zraní v bikeparcích. Následují úrazy pěších turistů, často poranění typu zlomeniny nebo pohmožděniny a taky vyčerpání. Za poslední roky naopak ubylo lidí ztracených v přírodě. Pátrací akce omezily zejména mobily. Pasohlávky na Brněnsku mají nové sanatorium. První klienty přivítá v září, žádosti začne přijímat v polovině srpna. V léčebně rehabilitačním ústavu se budou zotavovat pacienti po těžkých a kritických stavech. K dispozici budou mít bazén nebo stroje na procvičování chůze. Sanatorium bude podle ředitele Antonína Vodáka využívat také silně mineralizovanou vodu.
2: Tady vidíte právě napuštěný v té vaně ten sirný pramen. Kupodivu není to tak cítit, ale vidět to je, že to není úplně čistá voda. 4 vany právě jsou na tu minerální vodu, na tu léčivou vodu.
1: Stavba sanatoria za necelých 700 milionů korun trvala 2 roky. O pacienty se budou starat lékaři, fyzioterapeuti, kliničtí psychologové nebo nutriční terapeuti. Veškerou péči bude hradit zdravotní pojišťovna. Fotbal je zpátky. 4 zápasy odpoledne a večer odstartuje nový ročník první ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Tenhle duel startuje ve 20 hodin. Od 17 hodin se pak budou hrát 3 utkání. Další kandidát na titul Plzeň přivítá fotbalisty Liberce, které povede nový kouč Fodrek. Zlín narazí na Ostravu, Teplice budou hostit pražské Bohemians 1905. A dodám ještě počasí, dneska naměříme 24 až 29 stupňů a čekáme slunečno a teplo. Hezké dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 10 hodin, 3 minuty, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a je tu první písnička po 10. Je to duet Karla Černocha a Petra Dvorského.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil.

kůže a pat, schromil ho ten věčnej chvat.

Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Čtvrt na 11:01, tady je český impuls, české písničky 60. až 80. let. Za chvíli si budeme hrát nahrávku z filmu Rebelové, Vademar Matuška, Jo, třešně zrály, promítá naše letní kino. Středočeské hrady, žebrák a točník se rády pletou, ale mají vůbec něco společného? Tak to zjistíme v rubrice Máme Česko rádi. Chystá ji pro vás Hana Kracíková

0: Tolik legendární Tři kříže na Českém Impulzu. Po půl jedenácté budeme hrát Hanu Hegerovou a Bernou Minci. Teď už se ale vydáváme na výlet, máme tu prázdniny, dobu dovolených, spousta času na to někam vyrazit. S Hanou Kracíkovou a Mirkem Tausigem z klubu českých turistů Praha míříme do středních Čech na hrady Žebrák a Točník. Stojí od sebe, co by kamenem dohodil, takže bychom si je mohli plést.
1: Máme Česko rádi.
2: Žebrák a Točník stojí na Berounsku, prakticky v sousedství. A kdo bude mít moje sběratelské karty, tak si je rozhodně plést nebude.
3: No to jste tedy pěkně využil situace k vlastní propagaci. Já doufala, že budete mít pro nás nějakou mnemotechnickou pomůcku, tak nějakou musím vymyslet sama. Třeba by se to dalo pamatovat podle toho, že Točník má střechy, zatímco Žebrák je méně zachovalý a třeba na věži žádnou špičatou střechu nemá, takže je chudší jako Žebrák.
2: No to jste si poradila celkem dobře, uvidíme co na to posluchači. Já bych o Točníku řekl, že je mladším bratříčkem Žebráku, nechal si ho postavit král Václav IV. Na sklonku 14. století, poté co mu vyhořel právě Žebrák.
3: No, jen aby se nám zase ty hrady nepletly. Prostě Točník je ten mladší. Kde vůbec přišel ke svému jménu?
2: Říká se, že podle cesty na hrad. Než se příchozí dostal nahoru k bráně, musel se prý třikrát otočit kolem hory. Točník měl ale i jiný účel, než být královským rekreačním sídlem. Býval hlavně žalářem, a to za 30leté války.
3: Točník leží zhruba 50 kilometrů od Prahy směrem na Plzeň, nedaleko Hořovic. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš.

belongs.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě do...

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Víkendový program Českého impulzu. Máme tady sobotu 25. července. Za chvíli 11. hodina. Těší se na vás Adam Kuřica. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek soboty. A ještě mám pro vás jedno hudební výročí, a to v naší hudební dvojici. Budeme si hrát ranní písničky. Nedělní ráno to bude Pavel Bobek a ještě předtím Karel Gott a písnička Ráno jedu dál. A téhle nahrávce je dnes rovných 45 let. Hezké dopoledne.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.

0: Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Ministryně Zuzana Mrázová dostala zatím nepravomocně pokutu za porušení zákona o střetu zájmu. Nepřiznala totiž půjčku na nákup pozemku. Řekla, že k nákupu parcely jí peníze půjčila rodina v majetkovém přiznání, ale transakci neuvedla. Na případ upozornili Seznam Zprávy. Na Mrázovou podalo podnět Ministerstvo spravedlnosti a případu se následně chopil magistrát města Most. A ten ministryni za nepřiznané finanční transakce nyní udělil pokutu. Jak vysokou se neví, Zuzana Mrázová odmítá s reportérkami mluvit. 4 jednotky hasičů zaměstnal v noci na dnešek požár rodinného domu v Mohelnici na Šumpersku. Zásah si vyžádal i rozebrání částí konstrukcí. Škoda, která při požáru vznikla, byla předběžně odhadnuta na bezmála 1 000 000 korun. Nikdo se nezranil. Krnov přejmenuje autobusové zastávky. Matoucí názvy vymění za nové, návrhy můžou posílat i obyvatelé města. Autobusy totiž dosud staví třeba na zastávce Slévárna nebo Prádelny, ačkoliv tyto průmyslové objekty už ve městě nejsou. Zastávka s názvem Nemocnice je zase od hlavní brány nemocnice 0,5 kilometru daleko. Cílem nových názvů krnovských zastávek autobusů bude přehlednost a lepší provázanost se současnou podobou města. Nad fungováním chebské porodnice se vznášejí otazníky. Její budoucnost by totiž mohla ovlivnit celostátní koncepce gynekologicko-porodnické péče. V Chebu se v posledních letech rodí asi 300 až 400 dětí ročně. Podle doporučení odborníků by měla zůstat oddělení s více než 600 porody ročně. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch potvrzuje, že budoucnost některých méně vytížených zařízení se bude řešit.
2: Máme expertní pracovní skupinu a my chceme, řekněme, do podzimu dát na stůl novou koncepci gynekologicko-porodnické péče v České republice, protože máme nejnižší porodnost v historii od Marie Terezie v této zemi a musíme na to reagovat.
1: Zástupci Karlovarského kraje potvrdili, že konkrétně v Chebu počet porodů klesá. Hejtmanství chce ale i přesto porodnici zachovat. Záchranáři v Indonésii pátrají po pohřešovaném motorovém člunu. Na palubě je 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po lodi pátrají v zálivu Tominy desítky týmů, a to v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Používají přitom jak drony s termokamerami, tak potápěčské vybavení. Pátrací operaci komplikuje silný vítr a 2,5 metru vysoké vlny. A ještě počasí. Dneska naměříme 24 až 29 stupňů Celsia a bude slunečno a teplo. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 11 a po nich už se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 25. července a teď už muzika let 60. až 80. Karel

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 25. červenec, doufám, že se máte fajn, ať už nás posloucháte odkudkoliv, děláte přitom cokoliv. Já do 11:30 z našeho hudebního repertoáru ještě určitě nabídnu Helenu Vondráčkovou a písničku Přejdi Jordán. Jedná se o skladbu ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Za malou chvíli startuje naše letní kino. Představte si, že na vodu v létě vyráží na 700 tisíc Čechů. Úseky bez nákladní dopravy smějí splouvat z 0,5 promile v krvi. To znamená zhruba 20. No a v rámci víkendového hlasování Rádia Český impuls zjišťujeme, jestli souhlasíte s tím, že si vodáci smějí dát pivo. Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls. Teď už v letním kině Helena Vondráčková.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den, sobota 25. červenec, po půl dvanácté se můžeme těšit na naši impulzovec krabičku. Máme v ní Hanu Zagorovou, písničku Studánko stříbrná, a která známá zpěvačka nám tuhletu skladbu uvede, prozradím za pár minut. Teď už Věra Špinárová a její Meteor lásky.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží pravé sobotní poledne, 12. hodina. My si do zpráv celou teď pustíme naši impulzovic krabičku. Máme v ní Hanu Zagorovou, písničku Studánko stříbrná. A tuto skladbu má velmi ráda zpěvačka Petra Janů, která ji někomu věnuje. Komu to bude, to se dozvíme právě teď. Já vám přeji pohodový poslech.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Když se zeptáte, kterou píseň Hany Zagorové mám nejraději, s největší pravděpodobností řeknu Studánko stříbrná. Je to typický Karel Svoboda. Dokonce bych řekla, že to je snad nejelegantnější melodie, kterou napsal. Text je samozřejmě od Zdeňka Borovce. Ti dva tvořili sehraný tým, ať to byly jednotlivé skladby nebo později i muzikál. Každý z nás zpěváků si Borovcovy texty považoval. I proto, jaký Zdeněk byl člověk. Působil nesmírně kultivovaně a byl to pravý gentleman. Všem vykal a tak mi jednou vyrazil dech, když mi nabídl tykání a dodnes si toho považuji. A Studánku stříbrnou mu posílám jako lásky plnou vzpomínku.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Český trestní řád bude modernější, chce se o to postarat ministr spravedlnosti Jaromír Tejc. Zřídil kvůli tomu pracovní skupinu, kterou řídí advokát Tomáš Křivna. Zvažované změny trestního řádu se týkají zejména zrychlení řízení a zamezení obstrukcím, taky otázek dokazování a snížení administrativní zátěže. Nová úprava by měla platit nejpozději k začátku roku 2030. Benátská s impulzem žije hudbou. Včerejší druhý festivalový den ve Vesci u Liberce přinesl hity třeba od kapel Činasky, Vypsaná fixa nebo Škvor. Představilo se i švédské poprokové duo Roxette a David Koller. Jeho skladby jsme v rámci impulzáckého živáku odvysílali také na našich rádiových vlnách. Mezi festivalové návštěvníky vyrazil reportér Tomáš Kabát.
2: Jezdíme pravidelně, jsme místní, konkrétně z Hanechova, Benátskou milujeme, už jenom kvůli tomu, že potkáváme přátelé, které ji během roku nepotkáte i z základní školy, což je jakoby příjemné a je tady prostě fajn atmosféra.
3: Zvolili Liberec a myslím si, že to stálo za to, protože o Benátské jsme slyšeli jenom to nejlepší, tak jsme to chtěli zkusit na vlastní kůži. Jsem překvapená jako skvělou atmosférou, že tady spousta lidí.
1: Dneska se návštěvníci festivalu Benátská s impulzem můžou těšit na skupinu Vohnout, Lucie nebo MIG 21 a vystoupení Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy uslyšíte v 16.30 ve vysílání Rádia Impuls. Festivalové brány se otevřely v 10 dopoledne. Na český trh s nemovitostmi se po ospalejším začátku roku vrátily velké obchody. Investoři za české komerční reality, hlavně nájemní byty a kanceláře, utratili ve druhém čtvrtletí více než 24 miliard korun. Letošní objem investic sice podle odhadu expertů nepřekoná nebývale silný loňský rok, zůstane ale nadprůměrný. Největší transakcí byl prodej 760 bytů v Pražské Písnici. Ukrajinské drony doletí dál v příštím roce 5 až 10 tisíc kilometrů, uvedl to ukrajinský prezident Zelenský v rozhovoru s americkou blogerkou Laurou Loomerovou, s tím, že Ukrajina je připravena se o tyto technologie podělit se Spojenými státy. V současnosti mají Ukrajinci i Rusové drony s doletem asi 3 tisíce kilometrů. Dvě české tenistky budou dnes usilovat o postup do finále turnaje WTA na Pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Dariou Snigurovou. Valentová hraje od 1:30 odpoledne, Krejčíková od 16:45. A dodám i počasí. Dneska očekáváme teploty až u 29 a slunečno. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 12. hodina, je tady pravé sobotní poledne, 25. červenec. Adam Kořica přeje dobrý den a také pohodový poslech u naší další muziky let 60. až 80. Na řadě je Michal Kocáb, nahrávka S cizí ženou v cizím pokoji.

řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Zdravím vás z rádia Český Jempol, se přeji poklidné a ničím nerušené sobotní odpoledne s datem 25. července. Po půl jedné se můžeme těšit na naši hudební dvojici, která spojila duety Jiřího Korna. Teď už ale televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Sašo, co si tedy dnes nesmíme nechat ujít?
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Při sledování dnešních zázraků přírody nám slibují moderátoři Kramár a Kořen, že se budeme i trošku bát, ale ještě předtím nás seznámí s divočáky, kteří prý o nás lidech toho vědí daleko více, než si my myslíme. Vše začne ve 20.05 na ČT1. Na dvojce se od 20. hodiny začne odvíjet neuvěřitelný příběh, který podmanivým způsobem vykreslil a možná i vymyslel velký francouzský prozaik Alexandre Dumas. Pocházel král slunce Ludvík XIV. Z dvojčat? Když na tuto hru přistoupí filmaři, je tu snímek o vězni v Bastile, co měl na obličeji železnou masku a nikdo nemohl spatřit jeho tvář. Muž se železnou maskou 20.00 ČT2. Asi to my lidé ani netušíme, jak hluboko jsme spojeni s tak výjimečnými bytostmi, které vystupují ve snímku Godzilla versus Kong Nové impérium. Tito titáni prý zasahují do našeho života více, než si uvědomujeme. Ještě, že se jedná o sci-fi snímek, jinak bychom se snad museli stěhovat na jinou planetu. Nesmiřitelný boj anebo křehké příměří, to vše začíná ve 2020 na Nově v dobrodružném snímku Godzilla versus Kong Nové impérium. Přeji hezký, klidný sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: nebyl bych tak sám.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Sobota, 25. červenec, přeji hezké odpoledne. Pomalu, ale jistě se nám blíží 13. hodina. Do zpráv celou, do vysílání kolegyně Lenky Haluzové si teď poslechneme naši první odpolední sobotní hudební dvojici a ta nám spojila duety Jiřího Korna. Těšit se můžeme na písničku Já půjdu tam a ty tam, ve které uslyšíme i Helenu Vondráčkovou. A pak nás také nemine spolupráce s Nadějou Konvalinkovou, která vyústila v duet Ne, maestro. Tolik tedy k duetu Jiřího Korna. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezkou sobotu i nadále si ji užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český impuls. A já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 11. hodině. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Hudební dvojice
9: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Pozor na požáry si musíme dávat na víc místech. Meteorologové totiž rozšiřují výstrahu na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požáru přechodně sníží. Během výstrahy bychom neměli rozdělávat oheň v přírodě anebo vypalovat trávu. Zatímco zítra budou teploty překračovat tropickou 30, po víkendu se ochladí. Maxima se budou pohybovat kolem 25, na severu nebo západě Čech jen kolem 20. Na většině území má pršet, někde dorazí i bouřky. Příští víkend ale máme naměřit až 36. Dobrý konec má pátrání po 13 lidech na člunu v Indonésii. U ostrova Sulawesi zachránili i jednoho Čecha. Byl jedním z 11 turistů na palubě. Všichni cestující jsou teď v péči lékařů. Do hledání člunu se zapojilo několik desítek lidí. Pátrání komplikoval vítr a vlny. Fotbalová Sparta získává norského útočníka Jonathana Brunese z Rakova Częstochowa. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo by jít o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče v přepočtu 145 milionů korun a k tomu případné bonusy. A Česko má mistryni světa ve vodním slalomu. Kanoistka Tereza Kneblová ovládla šampionát v Oklahoma City ve Spojených státech. Pro 23-letou reprezentantku jde o první individuální medaili z velké seniorské akce. Kneblová svému obrovskému úspěchu nemohla ani věřit.
2: Je to neskutečný, já jsem strašně vděčná za to, kam jsem se posunula. Vůbec to nedokážu zpracovat, vůbec nevím, co se stalo, můj mozek moc nefunguje, ale vážím si toho. Myslela jsem, že by to byla dobrá jízda, ale nikdy bych nevěřila, že to bude začít na první, ale to se chybovalo, takže to prostě dopadlo a je to prostě neuvěřitelný.
1: Kneblová se po čtvrtečním triumfu Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem do medailové sbírky přispěl taky kanoista Lukáš Kratochvíl. A ještě počasí. Zítřek bude nejteplejší den tohoto týdne. Ráno a dopoledne čekáme polojasno až oblačno, postupně se zatahne, odpoledne a k večeru dorazí přehánky i bouřky. Naměříme 27 až 32 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu přeju. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a nasledující hodinu nám otevírá písničkou Krásnější než růže Pavel Roth. Ať se vám hezky poslouchá.

0: František Ringoček spolu s Markétou Muchovou právě dospívali písničku Dobrý den. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života a cestovatel Jirka Kolubaba nám za chvíli bude povídat o newyorském Manhattanu. Budeme tam spolu nakupovat. Co všechno se tam dá koupit, tak to probereme za pár minut a předtím stihneme třeba ještě písničku z našeho letního kina. Bude z filmu Láska z pasáže, zpívá Michal David, největší z nálezů a ztrát.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Přeju vám krásnou sobotu s datem 25. července. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Hanu Hegerovou a její vanu plnou fialek, ale předtím vyrážíme do světa. Je před námi zastavení ve Spojených státech v New Yorku. Vyrážíme na nákupy na Manhattan.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: My když jsme se připravovali na tento rozhovor, tak ty si říkal, že hlavně chceš mluvit o střední části Manhattanu. Ta je něčím typická, něčím, řekněme, jiná než ostatní části.
3: Přirozeně všichni New Yorkané dělí tady tuto část města na severní Manhattan, střední Manhattan a jižní Manhattan. Tam v té střední části máme takové nádherné plochy jako Times Square, Broadway, 42. ulici, 5. Avenue a třeba mrakodrapy Empire State Building, Chrysler Building a podobně, Rockefellerovo centrum. A tam v té části jsem já třeba trávil svého Silvestra. Dokonce jsou tam ale fantastické obchodní domy.
2: Mají tam třeba něco, co u nás v Evropě nemají? Je to všechno větší, americké nebo jaké?
3: Tak musím říct, že kdo má rád ten pověstný americký shopping, tak by neměl vynechat právě Manhattan, protože tady je fantastický obchodní dům, který se jmenuje Macy's. Je 140 let starý, je největší na světě a je to prostě zážitek na několik mnoho hodin nebo dokonce možná dní. Hned za rohem je Lord and Taylor, potom je zase obchodní dům Saks naproti Rockefellerova centra. Opravdu stojí za to si, jak se tak říká trošičku lidově, v New Yorku zašopovat. Opravdu to stojí za to, je to neskutečný zážitek. Nehledě o tom, že ceny jsou v New Yorku pochopitelně daleko nižší než u nás v České republice.
2: Ze všech médií slyšíme, jak zuří finanční krize. Jak ty jsi to viděl v těch nákupních centrech?
3: Honzo, to je naprostý šok, já tady nemůžu dělat a nechci dělat reklamu, ale prostě to je úchvatné, protože právě ta finanční krize, tak ta způsobila, že nejenom ve světě celém jsou slevy, ale v Americe jsou dvojnásobné slevy. Amerika si předhání své návštěvníky i své obyvatele v těch cenách, takže ty podmínky, které jsou teď nákupní v Americe a ty podmínky ještě aktuální, kdy oni ti k jednomu zboží přidají dvě, tři další, ty jsou naprosto pro nás nepochopitelné a úplně žasneme, jak si to vůbec ti obchodníci mohou dovolit.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

hrdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

I takhle hraje Český Impuls. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si račte říct. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

0: Český impuls rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlasování. Na vodu v létě vyráží na 700 tisíc Čechů. Úseky bez nákladní dopravy smějí smlouvat s 0,5 promile v krvi. To znamená zhruba 20. Souhlasíte s tím, že si vodáci smějí dát pivo? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, ale do zpráv v celou si určitě ještě zahrajeme hudební dvojici, budou to písničky o mámách. Václav Neckář zpívá Táta, máma a syn a potom skupina Olympic Slzy tvý mámy. Hezký poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k vráně sedá.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži. Zapsáno v kouzli víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holbicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Dobré odpoledne. Včerejšek přepisuje na Benátské s impulzem historii. 32. ročník festivalu ve Vesci u Liberce zaznamenal nejvyšší návštěvnost za dobu své existence. Píšou to pořadatelé na webu. Konkrétní čísla budou k dispozici zítra po konci akce. Návštěvníky na Benátskou nalákala i švédská popová skupina Roxette, která fanoušky překvapila mimo jiné jednou známou českou melodií.

0: Ano, holka modrooká. Dnešní závěrečný den festivalu se už rozjel naplno, na Benátské se představí třeba kapely Vohnout a MIG 21. Česko znovu zažije tropy. Meteorologové předpokládají, že příští víkend můžou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Předpověď budou upřesňovat, zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká u nás panovala na konci června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v Česku víc než 41 stupňů. Tropické mají být příští víkend i noci, kdy se teplota udrží nad 20. Uchazečům o vysoké školy kvapí čas, zájemcům někde zbývá už jen týden pro přihlášku do druhého kola přijímaček. Přihlášky se totiž na některých školách musí odevzdat do konce července. Platí to třeba pro Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do konce srpna. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. Policie hledá smrtící vlak, tedy vlak, který ráno zabil muže nedaleko Lysé nad Labem na Nymbursku. Na trati mezi Lysou a Milovicemi byl kvůli vyšetřování téměř na 4 hodiny zastaven provoz. Francie už nabírá pro pomoc s ohněm vojáky. Zatím nasadila 500 mužů, číslo ale poroste. Masivní lesní požáry se totiž blíží k Bordeaux. Francouzské úřady nařídily preventivní evakuaci 7 obcí v okolí tohoto města. Své domovy tak musí opustit na 170 tisíc lidí. Dalších 60 tisíc muselo odejít z domovů ve středním Španělsku. A dodám i počasí. Zítra očekáváme nejvyšší teploty tohoto týdne. Naměříme 27 až 32 stupňů. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, postupně se odpoledne zatáhne, dorazí přehánky i bouřky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová a teď pouštím písničku Lítáme v tom od Petry Zámečníkové a Jiřího Strnada.

Ladislav Štajdl právě dospíval na českém Impulzu písničku Dva kohoutky. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chviličku už pořád máme Česko rádi. Středočeské hrady, Žebrák a Točník, ty se docela pletou, ale mají vůbec něco společného? Dozvíme se za chvilku v našem turistickém pořadu, ale ještě před odchodem několik písniček, třeba další z našeho letního kina. My vám totiž celé léto hrajeme písničky z českých filmů, seriálů a pohádek. Pro teď to bude film Trhák, zazní Sexem, sexem od Juraje Kukury.

Zatím kolem letěl čas, ani jsem nestačil si všimnout, jak měnil se zas a zas.

řekla, že to znám, a pak šla městem stále se mnou. Do stovek hotelů, do stovek kanceláří,

0: Pěkné sobotní červencové odpoledne vám přeju. Ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Budeme si hrát další krásné písničky 60. až 80. let. Zazní třeba Si krásná od Karla Gotta, ale teď už pořád máme Česko rádi. S Hanou Kracíkovou a Mirkem Tausigem z klubu českých turistů míříme do středních Čech na hrady Žebrák a Točník. Stojí od sebe, co by kamenem dohodil, takže bychom si je mohli plést.
1: Máme Česko rádi.
2: Žebrák a Točník stojí na Berounsku, prakticky v sousedství. A kdo bude mít moje sběratelské karty, tak si je rozhodně plést nebude.
3: No to jste tady pěkně využil situace k vlastní propagaci. Já doufala, že budete mít pro nás nějakou mnemotechnickou pomůcku, tak nějakou musím vymyslet sama. Třeba by se to dalo pamatovat podle toho, že Točník má střechy, zatímco Žebrák je méně zachovalý a třeba na věži žádnou špičatou střechu nemá, takže je chudší jako Žebrák.
2: Celkem dobře, uvidíme, co na to posluchači. Já bych o Točníku řekl, že je mladším bratříčkem Žebráku, nechal si ho postavit král Václav IV. Na sklonku 14. století, poté, co mu vyhořel právě Žebrák.
3: No, jen aby se nám zase ty hrady nepletly. Prostě Točník je ten mladší. Kde vůbec přišel ke svému jménu?
2: Říká se, že podle cesty na hrad. Než se příchozí dostal nahoru k bráně, musel se prý třikrát otočit kolem hory. Točník měl ale i jiný účel, než být královským rekreačním sídlem. Býval hlavně žalářem, a to za 30leté války.
3: Točník leží zhruba 50 kilometrů od Prahy směrem na Plzeň, nedaleko Hořovic. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český Impuls právě dozněla písnička Slunečnice. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si určitě ještě zahrajeme Impulzovic krabičku. Postará se o ní Dalibor Janda a ten si vybral píseň od Petry Janů Ještě se mi směj. Tak se vám hezky poslouchá.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Petra Janů je výborná rocková zpěvačka a v 80. letech přehodila výhybku ke kantilenovým melodiím, které jejímu hlasovému rozsahu skvěle vyhovovaly. Mezi ty nejlepší patřila píseň Ještě se mi směj. Byl to jediný hit už zapomenuté americké skupiny Berlin, který zazněl ve filmu Top Gun. Petra Janů té písničce dala o trochu výraznější popový charakter a skladba najednou vyzněla málem jako nějaká italská melodie. Tu písničku jsem měl hrozně rád.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Přeji krásnou sobotu. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové očekávají, že příští víkend teploty místy vystoupají až na 630 stupňů Celsia. Zatím ale nepředpokládají tak extrémní vedra jako na konci června. To v Česku poprvé v historii naměřili přes 41 stupňů. Tropické budou podle předpovědi také noci s teplotami nad 20 stupňů. Českobudějovická nemocnice si připisuje prvenství. Jako první v Česku začala podle své mluvčí operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur, který využívá předoperační snímky z magnetické rezonance. Operatér tak ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Ve Francii hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí zhruba 69 tisíc hektarů. Nejhorší situace je v departmentu Gironde. Kvůli ohni se muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí v okolí Bordeaux i na jeho západě země. Krizová situace je i ve Španělsku. Západně od Madridu oheň zničil až 25 tisíc hektarů a domovy opustilo dalších 60 tisíc lidí. S rozsáhlými požáry teď bojují také Itálie, Řecko i státy severní Afriky. Naše tenistky jsou ve finále čtyřhry na turnaji WTA v Praze. Lucie Havlíčková a Laura Samson po obratu porazili tchajvansko-japonskou dvojici Tchanová-Katoová po setech 5-7, 6-3 a 11-9 v super tiebreaku. V neděli si Češky zahrají o titul proti britskému páru Dartová-Lundsdenová. Ve dvouhře dnes ještě o finále pražského turnaje zabojují Tereza Valentová s Dariou Snigurovou a Barbora Krejčíková s Lily Tegerovou. A ještě skvělá zpráva z šermu. Alexander Šupenič je mistrem světa v šermu. Náš fleretista ve finále šampionátu v Hongkongu jasně porazil Itala Makiho 15-2 a získal historicky první světový titul pro české muže. Pro náš šerm je to také první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na bronz z olympiády v Tokiu a dvě medaile z mistrovství Evropy. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásnou sobotu vám přeju, zprávy v 15 hodin právě skončily a před námi je další hodina, kdy si budeme pouštět jen ty nejpěknější písničky 60. až 80. let. Jako první to bude Petr Kotwald a Kde kdo je dál. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Příjemný poslech.

0: Písničku Dlouhý boj právě dospíval Miki Volek. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života a už za pár chvil bude náš hudební kalendář. Tentokrát bude patřit písničce Ten vůz už jel od Marie Rotrové. Předtím se ale užijte třeba Dítě štěstěny od Petra Spáleného a Zdeňka Rytíře.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Krásné sobotní odpoledne přeju. Ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Každý člověk si pamatuje zlomové okamžiky svého života a jeden se váže i k písničce Ten vůz už jel. Zavzpomíná na to autor hudby Jiří Zmožek. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
0: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: Pane Zmožku, mám pocit, že jste o písničce Ten vůz už jel pro Marii Rotrovou mluvil jako o zlomovém songu, je to tak?
4: Ten vůz už jel má taky zvláštní historii, protože tam začala taková dělící čára mezi mou tvorbou ostravskou a v úvozovkách řečeno pražskou.
3: Vy už jste ale tu nahrávku tehdy mělo hotovou, sice jenom tak nějak pro sebe, ale už existovala.
4: Měl jsem to v takovým tom, jak jsem tomu říkal, že jsou to texty z londýnského telefonního seznamu, já jsem to zpíval kvázi takovou s vajlštinou, s takovou řečí prostě, která byla John Mary, a prostě jsem si to vždycky nějakým způsobem přizpůsobil, abych to mohl zpívat. No a tak jsem to připravil a našel jsem Barry Rotrovou tam v tom divadelku pod věží, měla zrovna nějakou zkoušku, měl jsem s sebou takový magnetofon. Já jsem nikdy neměl studio ani nic, já jsem točil na magnetofon a to pro ty zpěváky stačilo. Tak jsem dal ten magnetofon a šel za to Marii, ona to poslouchá, zamyslela se, když to doznělo, a řekla, tak s tímhle musíš jet do Prahy za Borovcem. A to je ta památná věta, která udělala ten vstup na tu Prahu. To je to období, jak jsem si vzpomněl na Láďu Čorta na Ostravu, tam ještě byly Meteor lásky a další věci, že jsme dělali Bílá java 250 a podobně, ale pak už jsem dělal s pražskýma a pak následovalo takové jako to velké sepětí s tím Zdeňkem Rytířem.
3: Nicméně tahle písnička je ještě dílem Zdeňka Borovce, co se textu týče. Hudba tedy Jiří Zmožek, no a zpěv Marie Rotrová, Ten vůz už jel u nás na rádiu Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Českém impulzu právě Petr Rezek dospíval písničku Rozdíly. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to ranní písničky. Zazní Ráno jedu dál od Karla Gotta a potom Nedělní ráno od Pavla Bobka. Písničce Ráno jedu dál je dneska 45 let.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?
5: Rá,

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Rádio Český impuls. Hraje na internetu.
2: Mana.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Přeji krásnou sobotu. Ministryně Zuzana Mrázová dostala pokutu kvůli střetu zájmu. Mostecký magistrát potrestal političku hnutí ANO za to, že v majetkovém přiznání neuvedla rodinnou půjčku 500 000 korun na koupi pozemku v Bílině. Mrázová chybu uznala a pokutu zaplatí. Proti rozhodnutí se podle svých vlastních slov neodvolá. Pokuta přitom není pravomocná a její výši úřad zatím nezveřejnil. Policisté na Klatovsku dnes zasahovali kvůli ozbrojenému muži. Ten měl podle dostupných informací použít střelnou zbraň proti svým dvěma příbuzným. Nikoho přitom nezranil. Policisté už 63letého muže zadrželi a ujistili se, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Policie pátrá po svědcích nebezpečné honičky v Kinčperku nad Ohří. 43letý řidič se zákazem řízení do roku 2028 ujížděl vysokou rychlostí strážníkům a vjel i na cyklostezku, kde mohl ohrozit lidi. Nakonec auto odstavil a utekl. Policisté ho ale po krátké chvíli zadrželi. Svědci nebo řidiči se záznamem z palubní kamery mohou informace předat na lince 158. Pohřešovaní turisté v Indonésii jsou v bezpečí. Záchranáři u ostrova Sulawesi našli motorový člun s 11 evropskými turisty, včetně jednoho Čecha, a všechny zachránili. Turisté jsou momentálně v péči lékařů a české velvyslanectví v Jakartě je připravené poskytnout našemu krajanovi konzulární pomoc. Podle cestujících se loď za špatného počasí rozlomila. Pátrání teď pokračuje pouze po pohřešovaném kapitánovi. Náš šerm dnes slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 16:15 odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod Vítězslav Vávra a Správné holky, hlaste se.

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě dospívali Nezmaři písničku Bodláky ve vlasech. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Řeku zázraků od Hany Zagorové. Teď mám pro vás scénku. Halina Pavlovská si výrady v každé životní situaci. Erotika není výjimkou, proto dnes poradí, jak přežít sex.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Léto na českém Impulzu.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Jiřinou Bohdalovou a Milošem Kopeckým. Ale ještě předtím stihneme několik písniček, zazní třeba S Bohem lásko já jdu dál od Josefa Laufra.
0: Český impuls, rádio pro radost ze života.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.

0: Písničku Večerem zhýčkaná právě dospívala Marie Rotrová. Do zpráv v celou vám pustím třeba ještě Dovolenou od Aleše Ulma, ale teď už na českém Impulzu slíbená scénka. Je deštivé ráno, manželé leží v posteli, no a to je ideální doba, aby se pohádali. Slovo mají Jiřina Bohnelová a Miloš Kopecký.
1: Tak co budeme dneska dělat? No tak slyšíš,
2: co?
1: Venku prší.
2: Ale mě nechá spát.
1: Ale prosím tebe spát, tu je 9 hodin.
2: No, tě taky ale neděl.
1: No ale to neznamená, že ji proválíš v posteli. Slyšíš?
2: Ruci fix. Ale mě nenechá spát a nenechá mě spát. Já se celý týden dřu jako kuň. V sobotu lítám kolem baráku, včera jsem jako blbec dělal okapy.
1: No a vidíš, dneska prší. Ještě, že jsi ty okapy udělal.
2: No tak máš okapy a já snad můžu spát, ne?
1: Ale pro mě, za mě, klidně, ale stejně už jsi vzhůru, tak co?
2: No protože pořád mluvíš. Nemluv a já zase usnu.
1: Co? Byly doby, kdy jsi usínali, když jsem mluvila. Nejsi ty nějaký trop na nervy? Ale slyšíš?
2: Ježi, to je strašný, co já jsem komu udělal?
3: Tak dobře. Máš, co jsi chtěla. Jen se teda podívej, tak já jsem zhůru.
1: Stačí ti to? Tak já jsem zhůru. No, to teda koukám, uspokojil. To je teda obrázek. Prosím tě, to radši zase spí.
3: Co je?
1: No tak se na sebe podívej, neholenej, rozsuchanej, víčka na půl žerdě, těch vrásek.
3: Myslím, že jestli jsi mě zbudila kvůli tomu, aby jsi mě naznačila, že vedle tebe chátrám.
1: Ty, že vedle mě chátráš ty? Nebejt mě, tak se dneska válíš někde po hospodách.
3: Já ne. Co bych se válel po hospodách, když mám nemocný ledviny?
1: Jo, nemocný ledviny, ale z čeho?
3: A z čeho, z čeho asi?
1: Z čeho, já ti to řeknu.
3: Z jogurtu asi. Já nechlastám.
1: Protože tě držím na úzdě.
3: Ty mě držíš na úzdě. No. Tak já ti něco povím, jo?
1: Bude
3: veselý. Jo. No, počkej, ono to přejde, víš? Pojď se, tahle ta skutečnost, ta tvoje úzda mě někdy tak přímo zoufale nutí, abych šel a udělal takový to gle. Jo? Ale udělám takový gle, že se ještě za 100 let o tom bude psát v černý kronice. To, že žádný gle nedělám, to jenom díky mý vůli. A ne nějaký tvý péči. Ostatně nějaký péči.
1: No.
3: To je péče. Kalo, ty mě žehlíš jednou za rok. O čistý ponožky musím prosit jako punťa. A když se chci pořádně najíst, tak abych šel na jídlo ke svý ubohý starý mámě.
1: Skončil jsi. Hysteriku. To se mi snad jenom zdá. Já ti tady 20 let dělám otroka, skáču kolem tebe, vařím, peru, uklízím a ty tohle, a prej tvoje stará ubohá máma. Tak já ti něco povím. Ta tvoje stará ubohá máma, ta se mi něco navotravovala život.
3: Tak,
1: jo.
3: Ale ne.
1: No co je?
3: Tak teď si urazila moji maminku.
1: No a jen si vzpomeň, co ona dělala mně. Ještě když jsme bydleli na Žižkově, jak mě špehovala, jen si vzpomeň, jak mě chytla u viaduktu s kameníkem Jouzou. Já se starám, aby jsme měli vymetený komín a ona mě tam málem nafackovala. To nebyla tchýně, to ti řeknu, to byl kožák.
3: To je normální. Moje maminka měla starost, jestli jsem se dobře oženil. To normální matky mývají takovou starost. Víš?
1: Počkej. Jak to myslíš, normální matky? Jak to myslíš?
3: No, někdo má matku normální, jiný má zase nenormální.
1: Aha.
3: Některá máma se holt pro rodinu obětuje, jiná zase v 60 letech loví zajíce.
1: Ty sprosťáku, moje maminka si zasloužila hezký a spokojený podzim svýho života. Ty.
3: Podzim života. No, to jí řekni, no. A to řekni to taky tomu jejímu pajdavýmu inženýrovi. To je ten její podzim života.
1: No jistě.
3: O 20 let mladší.
1: O 10.
3: A to je jedno, o 10 nebo o 20.
1: Ale má pořád víc vlasů než ty, víš.
3: Co sem zase taháš moje vlasy?
1: Ty, jaký tvoje vlasy, když žádný nemáš.
3: Dobře, já nemám vlasy a ty zas nemáš figuru.
1: Cože, tak já, že nemám figuru? Figura leží vedle mě. Teď. A říká si můj manžel. To je teda figura.
3: No, já ti řeknu, já jsem porád hezčí jako chlap, než ty jako ženská, víš?
1: Ale, víš, co já ti povím? Sotva otevřeš oči, tak dovedeš člověka jenom urážet. To já ti řeknu, ano, jenom urážet.
3: Já tě urážím. Jo. Já
1: jo,
3: tě urážím.
1: Ty
3: urážíš mě. Tak já ti něco povím.
1: No to mi řekni ještě, řekne. Klidně.
3: Já ti povím, no. Já ti teď povím, no. Něco to. Ty jsi zlá, ty jsi zlá ženská, ty nemáš nikoho ráda.
1: A já ti teď něco povím a ty jsi cvok.
3: No, no to jistě, no. Samozřejmě. Musím bejt, protože jedině je cvok, to s tebou může vydržet 20 let. Krucinál. Já nemám ani v posteli klid. Já se už nechci hádat.
1: Ano, tak poslyš, Jeníku, vem to rozumně. Jsme spolu 20 let, no, je neděle,
3: no, to je
1: venku prší,
3: no, jo.
1: A my se hádáme, no dobře, ale co v té posteli chceš dělat jinýho?
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Přeji krásnou sobotu. Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požáru. Od dneška platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Rádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusu si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Tereza Valentová bude chybět ve finále turnaje v Praze. V semifinále na štvanici podlehla Ukrajince Snigurové po setech 6-7 a 3-6. O titul si tak zítra zahraje Snigurová s vítězkou duelu mezi Barborou Krejčíkovou a Rakušankou Lili Tegrovou, který se právě teď hraje. Ve čtyřhře naopak do finále postoupily Češky Lucie Havlíčková a Laura Samson. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Jsou 3 minuty po 17. hodině a na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu s datem 25. července. První písnička, která v této hodině zazní, je Chtěl jsem mít od skupiny Tu.

0: Tak spolu s Pavlem Skálou právě dospívali písničku Yes. Přeju vám krásnou sobotu. Pokud byste večer se rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale nechce se vám probírat televizním programem, tak počkejte, za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Předtím si ale ještě zahrajeme, těšit se můžete na další písničku z našeho letního kina. Bude ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Zazní Růže kvetou dál od Heleny Vondráčkové.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Krásnou sobotu s datem 25. července vám přeju z Českého impulzu. Pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Večírek od Sagvana Tofiho, ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává Alexandr Hemala. Ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Na obrazovky se po čase vrací Docent, což je třídělná minisérie, která do popředí staví Ivana Trojana v roli docenta, co je přeložen z policejní akademie do terénu, ale své případy chce stejně řešit s využitím a znalostí psychologického profilu vrahů. S tímto postupem ale jeho kolegové příliš nesouhlasí. Zda se mu podaří přesvědčit okolí, že jeho metody mohou být i užitečné, uvidíte v první části Docenta ve 20.10 na ČT1. Šumava dovede být tajemná nejen svými hvozdy, ale také těmi, kteří zde žijí. O tom se přesvědčíte v dalším pokračování seriálu Policie Modrava, kde se bude vyšetřovat údajná sebevražda Mileny, která pracovala v místním kasinu. Už název Muž v pozadí napovídá, o co v dnešní epizodě půjde, více ve 20.20 na Nově. Ta myšlenka možná někdy některého z nás mužů napadne, že by bylo pro život jednodušší stát se ženou. Obvykle ji ale rychle z hlavy vyženeme. Ne tak ale hrdina snímku Po čem muži touží Karel v podání Jirky Langmajera. Uvidíte v této komedii ve 20.15 na Primě. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Vojín XY, hlásí příchod od skupiny Katapult. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na pohádkovou písničku Kdyby se v komnatách od Ivany Andrlové. Večer po 19. hodině vám pak budeme hrát country, folk a trampské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Přeji krásnou sobotu. Požár přerušil dětský tábor na Berounsku. V areálu u Otročině vsi začal hořet dřevěný srub, přístřešek i část lesa a hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal kouře a škoda dosahuje zhruba 900 tisíc korun. Podle hasičů požár způsobila technická závada na komínu. Českobudějovická nemocnice si připisuje prvenství. Jako první v Česku začala podle své mluvčí operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur, který využívá předoperační snímky z magnetické rezonance. Operatér tak ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Ve Francii hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí zhruba 69 tisíc hektarů. Nejhorší situace je v departmentu Gironde. Kvůli ohni se muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí v okolí Bordeaux i na jeho západě země. Krizová situace je i ve Španělsku. Západně od Madridu oheň zničil až 25 tisíc hektarů a domovy opustilo dalších 60 tisíc lidí. S rozsáhlými požáry teď bojují také Itálie, Řecko i státy severní Afriky. Tour de France zná svého téměř jistého vítěze. Tadej Pogačár sice v královské etapě do Alpe d'Huez ztratil část náskoku, v neděli by si ale měl v Paříži dojet pro pátý celkový triumf. 20. etapu vyhrál Ekvádorec Carapaz, který si zároveň zajistil puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře. Závěrečná etapa bude kvůli rozsáhlým lesním požárům ve Francii zkrácená ze 133 na 89 kilometrů. Pořadatelé tak chtějí uvolnit část záchranných a bezpečnostních složek pro boj s ohněm. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají až na 32 stupňů Celsia a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách může napadnout až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůvek a taky porcelán. Jsem modrý.

ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedni.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
2: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Přeji krásnou sobotu. V Jablonci nad Nisou kriminalisté obvinili 35-letou ženu z vraždy. Soud ji dnes poslal do vazby. Zločin se stal ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů. Policie kvůli věku zúčastněných a ohledu na rodinu další podrobnosti nezveřejnila. Ministryně Zuzana Mrázová dostala pokutu kvůli střetu zájmu. Mostecký magistrát potrestal političku hnutí ANO za to, že v majetkovém přiznání neuvedla rodinnou půjčku 500 000 korun na koupi pozemku v Bílině. Mrázová chybu uznala a pokutu zaplatí. Proti rozhodnutí se podle svých vlastních slov neodvolá. Pokuta přitom není pravomocná a její výši úřad zatím nezveřejnil. Policisté na Klatovsku dnes zasahovali kvůli ozbrojenému muži. Ten měl podle dostupných informací použít střelnou zbraň proti svým dvěma příbuzným. Nikoho přitom nezranil. Policisté už 63-letého muže zadrželi a ujistili se, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Policie pátrá po svědcích nebezpečné honičky v Kinčperku nad Ohří. 43-letý řidič se zákazem řízení do roku 2028 ujížděl vysokou rychlostí strážníkům a vjel i na cyklostezku, kde mohl ohrozit lidi. Nakonec auto odstavil a utekl. Policisté ho ale po krátké chvíli zadrželi. Svědci nebo řidiči se záznamem z palubní kamery mohou informace předat na lince 158. Pohřešovaní turisté v Indonésii jsou v bezpečí. Záchranáři u ostrova Sulawesi našli motorový člun s 11 evropskými turisty, včetně jednoho Čecha, a všechny zachránili. Turisté jsou momentálně v péči lékařů a české velvyslanectví v Jakartě je připravené poskytnout našemu krajanovi konzulární pomoc. Podle cestujících se loď za špatného počasí rozlomila. Pátrání teď pokračuje pouze po pohřešovaném kapitánovi. Válka na Ukrajině pokračuje dalšími vzdušními útoky. Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti zahynuli nejméně 3 lidé a další oběť si vyžádala raketový úder na Záporoží. Ukrajina mezitím vyslala na Rusko stovky dronů a Moskva tvrdí, že jich během noci sestřelila 328. Informace o škodách a obětech na obou stranách zatím nelze nezávisle ověřit. Finále tenisového turnaje v Praze bude bez české účasti. Barbora Krejčíková v semifinále podlehla 18-leté Rakušance Tágerové po třísetové bitvě 6-7, 6-3 a 6-7. Už dříve skončila v semifinále také Tereza Valentová, která nestačila na Ukrajinku s Nigurovou. České barvy tak bude ve finále zachraňovat už jen deblový pár Havlíčková a Samson, který se zahraje o titul ve čtyřhře. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno a oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: Vyšli ráno z Bernu pro vás.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calavera, no ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na

letišti tak přistávala opinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spáten kin.

0: celou zem. Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?
1: Rádio Český impuls. Hra.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

pocit kolem rozvykladých a hlav bolestmi stíhaných. Působivost u šlechtilých gest a těžký parfém.

0: každý večer v rytmu country. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
2: Odkud jste dorazil na Benátskou?
3: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé, ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
4: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
2: Odkud ste přijeli?
5: Od Radimi, od Kolína, Polaví. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla se to do konce.
1: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
6: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařů v Tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hrachlusky.
1: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Rádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

A v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal pálit hned a spustila se řeš. Já řekl si hochu domů, už sotva dopluješ. Buď mi, anebo oni se na dno dostane.

moři byl kryt. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali jak na nejlepší fór. Když skončila se válka, já v novinách to čet, že větší bitvu oceán nezažil za 100 let. Dnes už nikdo neví moc o bitvách na moři, že se žraloky rvali se i malí úhoři. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Přeji krásný večer. Do Česka se vrátí tropické počasí. Meteorologové očekávají, že příští víkend teploty místy vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Zatím ale nepředpokládají tak extrémní vedra jako na konci června. To v Česku poprvé v historii naměřili přes 41 stupňů. Tropické budou podle předpovědi také noci, a to s teplotami nad 20 stupňů Celsia. Dobré letní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může usledovat dvě mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
2: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovinách. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. Dvě poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i dvěma dvouletým sourozencům. Jan Čada, Radio Impuls, Hodonín.
1: Českobudějovická nemocnice si připisuje prvenství. Jako první v Česku začala podle své mluvčí operovat mozek s využitím 3D brýlí, rozšířené reality a umělé inteligence. Nová technologie chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur, který využívá předoperační snímky z magnetické rezonance. Operatér tak ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Benátská s Impulzem vrcholí. Program festivalu ve Vestci u Liberce se blíží ke svému finále. Jak ukázala anketa kolegyně Renaty Kukové, návštěvníkům dělá Benátská samou radost.
3: Jak si užíváte zatím Benátsko?
4: Fantasticky. Kapely, muzika, je to skvělá atmosféra.
3: Jste poprvé na Benátské?
5: Jezdíme pravidelně.
4: Mně se líbí, že víceméně ten festival je perfektně jakoby zorganizovaný. Prostě tady není chaos, jo? Člověk ví, kam má jít, kde si má koupit pití, kde si má koupit jídlo, kde má jít na záchod.
3: Co vám se nejvíc líbilo zatím na Benátské?
6: Tak my jsme přijeli hlavně kvůli činavskám a ty byly super, jako vždycky.
7: Bylo to úplně fantastické.
1: 33. ročník Benátské s Impulzem proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu u Liberce. Vstupenky na festival už si můžete koupit teď za zvýhodněnou cenu. Ve Francii hoří rekordní plocha lesů. Požáry od začátku roku podle ministra vnitra spálily téměř 98 tisíc hektarů. Satelitní systémy uvádí 69 tisíc hektarů. Nejhorší situace je v departementu Gironde. Kvůli ohni se muselo evakuovat přes 240 tisíc lidí v okolí Bordeaux i na jihozápadě země. Krizová situace je i ve Španělsku. Západně od Madridu oheň zničil až 25 tisíc hektarů a domovy opustilo dalších 60 tisíc lidí. Záhlými požáry teď bojují také Itálie, Řecko i státy severní Afriky. Teď skvělá zpráva z šermu. Aleksandr Šupenič je mistrem světa v šermu. Náš fleretista ve finále šampionátu v Hongkongu jasně porazil Itala Makiho 15-2 a získal historicky první světový titul pro české muže. Pro náš šerm je to také první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na bronz z olympiády v Tokiu a dvě medaile z mistrovství Evropy. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů Celsia. Ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. V bouřkách pak může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Přeji krásný večer. Ministryně Zuzana Mrázová dostala pokutu kvůli střetu zájmů. Mostecký magistrát potrestal političku hnutí ANO za to, že v majetkovém přiznání neuvedla rodinnou půjčku 500 000 korun na koupi pozemku v Bílině. Mrázová chybu uznala a pokutu zaplatí. Proti rozhodnutí se podle svých slov neodvolá. Pokuta přitom není pravomocná a její výši úřad zatím nezveřejnil. Plzeňané budou mít kde parkovat. Poté, co magistrát před 3 týdny otevřel 3podlažní parkovací dům na největším sídlišti Lochotín, dokončuje stavbu i na Světovaru. Ke konci se taky blíží příprava nových stání na sídlištích Vinice a Bory. Náměstek primátora Pavel Bosák chystá i další 2 domy.
2: Teď zkreslí architektonickou studii na oba. Jeden je nad zónou parkoviště nad Amfíkem, aby mělo vzniknout řádově 500 míst, částečně pro obyvatele, částečně i návštěvníky zoo a to amfiteátru. A další velký projekt tisíců míst je vedle centrálního autobusového nádraží, kde je dneska P+R.
1: Ze současného centrálního autobusového nádraží v Plzni má být do budoucna rezidenční čtvrť. Mezinárodní autobusy chce město přesunout blíž k hlavnímu vlakovému nádraží na místo pošty, kterou nedávno vykoupilo. Policisté na Klatovsku dnes zasahovali kvůli ozbrojenému muži. Ten měl podle dostupných informací použít střelnou zbraň proti svým 2 příbuzným. Nikoho přitom nezranil. Policisté 63letého muže zadrželi a ujistili se, že nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Policie pátrá po svědcích nebezpečné honičky v Kinčperku nad Ohří. 43letý řidič se zákazem řízení do roku 2028 ujížděl vysokou rychlostí strážníkům a vjel i na cyklostezku, kde mohl ohrozit lidi. Nakonec auto odstavil a utekl. Policisté ho ale po krátké chvíli zadrželi. Svědci nebo řidiči se záznamem z palubní kamery mohou informace předat na lince 158. Izraelce zaujala dovolená v Tatrách. Jeden z hotelů dokonce hlásí zájem od 120 hostů z této země. Důvodem jsou i přímé lety z Izraele do Popradu.
3: Priama linka z Tel Avivu mení pravidlá nielen v Tatrách, ale aj na Liptove. Všetky rezorty hlásia viac hostí. Niektoré pre obsadenosť dokonca musia Izraelčanov odmietať, nie všetky termíny sú totiž voľné, hlavne na zimu. Vo väčšom počte prichádzajú tento rok do Tatier aj Česi a Poliaci. Vyhliadky cestovného ruchu siahajú až k prekonaniu historického rekordu. Dobré čísla hlásia aj Bratislava, ktorú vo zvýšenej miere navštevujú najmä Taliani a Španieli. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochova a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Holanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň s Bercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Zítra se těšte na nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes.

až se skončí tenhle divnej sen. Obujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
2: Odkud jste dorazil na Benátskou?
3: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé. Ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
4: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
2: Odkud ste přijeli?
5: Od Radimi, od Kolína, Polaví. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla se to do konce.
1: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
6: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařův tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
1: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Rádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz z olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: V Jablonci nad Nisou kriminalisté obvinili 35-letou ženu z vraždy. Soud ji včera poslal do vazby. Zločin se stal ve čtvrtek odpoledne v jednom z bytových domů. Policie kvůli věku zúčastněných a ohledu na rodinu další podrobnosti nezveřejnila. Armáda si vychovává mladé rekruty. Ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku pokračuje totiž výcvik žatecké 4. brigády rychlého nasazení pro studenty. Do dobrovolného cvičení se zapojilo přes 100 středoškoláků. Na Doupov se přijel podívat také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle něho jsou mladí lidé v armádě budoucností.
2: Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovýto lidi budou budoucnosti armády, který tyhle systémy právě budou obsluhovat a já bych chtěl mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho dravýho mládí.
1: Studenti absolvují za 4 týdny pořadovou střeleckou ženijní přípravu a také zdravovědu a různé další přednášky a besedy. Absolventi mají po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun před zdaněním. Požár přerušil dětský tábor na Berounsku. V areálu u Otročině vsi začal hořet dřevěný srub, přístřešek i část lesa. A hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal kouře a škoda dosahuje zhruba 900 tisíc korun. Podle hasičů požár způsobila technická závada na komínu. Dobré letní zprávy přicházejí ze zoologické zahrady v Hodoníně. Veřejnost tam může sledovat 2 mláďata lvů berberských. Rodina vzácných šelem tak má na jihu Moravy momentálně 6 členů.
3: Lev berberský už v přírodě vyhynul. V zoologických zahradách žije kolem 200 těchto šelem v evropských polovina. V Hodoníně mají teď 6 kusů. Jeden samec z předchozího vrhu z roku 2024 pobývá v izraelské zoo Haifa. 2 poslední mláďata, co budou mít ve lvím rodném listě datum narození 10. června, se mají k světu i k mámě velmi čile. Správná trojka se už ukazuje i ve venkovním výběhu. Postupně se potom zařadí k tátovi i 2 dvouletým sourozencům. Jan Čada, Radio Impuls, Hodonín.
1: Válka na Ukrajině pokračuje dalšími vzdušními útoky. Při ruském dronovém útoku v Sumské oblasti zahynuli nejméně 3 lidé a další oběť si vyžádal raketový úder na Záporoží. Ukrajina mezitím vyslala na Rusko 100 dronů a Moskva tvrdí, že jich během noci sestřelila 328. Informace o škodách a obětech na obou stranách zatím nelze nezávisle ověřit. Fotbalová Sparta hlásí rekordní posilu. Na Letnou přichází norský útočník Jonathan Brunes z týmu Rakův Čenstochova a podle médií za něj klub zaplatí kolem 145 milionů korun. 25-letý bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal víceletou smlouvu. Brunes v posledních 2 sezónách nastřílel 40 gólů a Sparta od něj čeká výrazné posílení útoku. No ale Pražané v úvodním kole první ligy nakonec klopítli. V Brně prohráli 1-3. V dalších zápasech prohrála Plzeň Bercem také 1-3, Teplice porazili Bohemku 3-1 a Zlín prohrál s Ostravou 0-1. Neděle přinese nejteplejší počasí celého týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a v bouřkách může spadnout ojediněle až kolem 20 mm srážek. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Meteorologové rozšiřují varování před nebezpečím požárů. Od soboty platí také pro západní a severní Čechy a od neděle i pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Na jižní Moravě zůstává výstraha v platnosti kvůli dlouhodobému suchu. Do Česka se navíc na přelomu července a srpna vrátí tropy a příští víkend mohou teploty místy vystoupat až na 36 stupňů Celsia. 32. ročník Benátské s impulzem se stává minulostí. Festival v areálu Vesec u Liberce postupně doznívá. Loni akce přilákala 40 tisíc lidí, letos by to mělo být podle pořadatelů ještě více. Jak ukazuje naše anketa, atmosféra festivalu přitáhla fanoušky z různých koutů republiky i světa.
2: Odkud jste dorazil na Benátskou?
3: Jako keď som sa dopočul o Benátskej a o tom, jak to je strašne skvelé, ja som normálne z Košíc si zbalil veci a išiel. To je to úplne úžasné. Vážne, neviem si predstaviť lepší festiák ako tento.
4: Ja som z nejvíc daleka tady človek, asi. Ja som z Indie. Ja som tady už 18 let a na Benátka som po třetí.
2: Odkud ste přijeli?
5: Od Radimi, od Kolína, Polabí. Objednala sa si to před rokem, kvůli Roxetům. V lednu jsem si objednala chatku a dotáhla jsem to do konce.
1: Na fotky, videa, rozhovory a další festivalové střípky z Benátské se můžete podívat i na sociálních sítích Rádia Impuls. 33. ročník festivalu proběhne příští rok od 29. července do 1. srpna znovu v areálu Vesec u Liberce. Vláda chystá řidičům další zjednodušení. Novela zákona má umožnit převody aut přes internet bez návštěvy úřadu. Navíc registrační značky nebo malý technický průkaz si lidé budou moci vyzvednout i ve výdejních boxech. Řidiči si kromě toho budou moci registrační značku ponechat i při koupi jiného auta. Návrh projedná vláda už pondělí a většina změn by měla začít platit od července příštího roku. Na přehradě Hracholusky zdraví pasažéry parníku Vodník. Místní chatař Zdeněk Srb se totiž do zeleného převléká už desítky let. Na oblíbené nádrži na Plzeňsku je legendou.
6: Brekeke, já jsem vodník z Malovic, co dušiček chce co nejvíc. S touto průpovídkou 70-letý Zdeněk Srb už léta mává cestujícím výletní lodí a pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb. Historie vodníka sahá až do 60. let minulého století. To původně vojenský oblek s maskováním kousky rákosu koupil ve výprodeji za 10 korun chatařův tchán a z původního pobavení rodiny se stala tradice přehrady. Vodník letos zdraví cestující většinou o víkendech. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hrachlusky.
1: Policie objasnila téměř 20 let starý pokus o vraždu na Liberecku. Útočník v roce 2007 na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou předstíral nákup a pak několikrát bodl 60-letého muže do hrudníku. Oběť přežila jen díky tomu, že rány nezasáhly životně důležité orgány. Jak píše web iDnes.cz, kriminalisté z týmu Tempus pachatele po letech vypátrali, ale případ museli odložit, protože trestní odpovědnost už zanikla promlčením. Tragická nehoda autobusů si v Sýrii vyžádala desítky obětí. Na silnici mezi Palmírou a Damaškem se srazil autobus s příslušníky sil vnitřní bezpečnosti a dálkový spoj. Neštěstí nepřežilo nejméně 35 lidí a dalších 30 utrpělo zranění. Příčinu nehody teď vyšetřují místní úřady. Náš šerm slaví historický moment. Alexander Šupenič se totiž v Hongkongu stal prvním českým mistrem světa mezi muži, když ve finále fleretu deklasoval Itala Makiho 15-2. Pro český šerm je to zároveň první medaile z mistrovství světa po 41 letech. 32-letý Šupenič navázal na skvělý bronz olympiády v Tokiu i na dvě medaile z mistrovství Evropy. V neděli bude nejteplejší den tohoto týdne. Teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů a ráno bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky a večer jich bude hlavně v Čechách přibývat. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

rychle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let CD.

0: s kořicí, ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

z nás nechtít číhl klínat. Nikdo má pletky rád, já reči sklenici vína.